0: No ještě daleko zajímavější na těch horách, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky? Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to akce vidět. Napřed viděl, s čím nesouhlasím. To, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si pánoval, to už mám co dělat. A v líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. No, byla to otrava.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jestli pak jste kolegyně četla román Na dvoře Vévodském.
2: No.
1: Jo?
2: No, nečetla.
1: Já jsem si to myslel. Tak já vám ho přečtu.
2: Teď tady? No, vy jste se pomát.
1: Hele, kolegyně, ruku na srdce. Že vy nemáte ráda Jiráska.
2: Kterýho Jiráska?
1: Kterýho Jiráska? No, klasika autora téhož. No, přeci Jiráska Alojze, co má v Praze most a náměstí. Dědečka zdejší paní ředitelky.
2: Jo, Jirásek, no. No. Že mě to hned nenapadlo, no samozřejmě. Jirásek, naší zdejší paní ředitelky, no, no toho já přímo zbožňuju. No. To čtěte.
1: Alojz Jirásek, no. Na dvoře Vévodském. V jizbě pana učitele Podhájského.
2: Snad Podskalského.
1: Ne, Podhájského, prosím. Jirásek napsal Podhájského. V jizbě pana učitele Podhájského...
2: Co jste říkal?
1: Když mě přerušíte, tak musím začít větu od začátku, kvůli souvislosti, že jo, to dá rozum. V jizbě pana učitele Podskalského...
2: No vidíte, a prvé jste říkal Podhájského.
1: No, protože mě blbnete. Podhájského, samozřejmě. Alojz Jirásek. Na dvoře.
2: Vévodském.
1: V jizbě pana učitele Podhájského...
2: Jsme v té jizbě hezky dlouho, víte?
1: Jestli nebudete stichat, tak se z té jizby vůbec nedostane. V jizbě pana učitele Podhájského bylo...
2: Jo, teď mě tak napadlo. Ono se to asi odehrává na vesnici, ne? No ne, když je řeč o jizbě, že jo? A on ten pan Podhájský zřejmě učil na jednotřídce, tedy na té vesnici.
1: Podívejte, kolegyně, ta kniha má 480 stran. A vy jste mě nenechala ještě dočíst první řádku. Ne, vám se nedá přečítat, klasika. To vyloučeno. A já to myslel dobře. Já jsem chtěl vám i ostatním rozšířit jaksi... A zejména vám prohloubit kulturní tenhle
2: rozhled. No, protože půjčte mi to domů a já se tam budu prohlubovat sama.
1: Mě ani nenapadne, paní. Vy jednak nevracíte knížky. A tenhle tam má antikvární cenu, jo? A jednak já jsem s kultivací vaší osoby definitivně skončil.
2: No to nemyslíte vážně? Vy
1: to
2: mě necháte takhle napnuto?
1: Ano, takhle napnuto.
2: No ne, já umřu z vědavostí. Co bylo v té jizbě pana učitele Podhájského?
1: To si klidně umřete, kolegyně.
2: Víte, jestli mi to neřeknete, tak jste sadista.
1: Co to?
2: Sadista.
1: Tak to bych nerad. No. V jizbě pana učitele Podhájského bylo pěkně a teploučko.
2: No to, dejte pokoj, ukažte.
1: Pěkně
2: a teplo
1: v jizbě.
2: Fakticky. No to byly teda divný časy.
1: No počujte, proč?
2: No učitel na venkovské škole a on měl nejen na kvartír, ale i na topení.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Se spánky zbřidlicový.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení a milí návštěvníci, nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
2: No tak ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
1: No, prosím, ale hodně nenadaný
2: no,
1: mužík.
2: No, takový unavenej.
1: Unavenej, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
2: No.
1: Nebo 15 let praxe?
2: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
1: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že potlesk je kojná umění.
2: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
1: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz.
2: Jsme tleskací. Trošku zaskočený, že?
1: No to jo, musíme udělat školení.
2: Já bych dělala pro ten kurz, no.
1: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
2: Důležité.
1: Co je to potlesk?
2: Potlesk je kojná umění.
1: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
2: Ano, nebo naopak.
1: Ano. Je to... Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
2: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
1: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
2: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
1: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
2: Ano.
1: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
2: Tak, no.
1: Jo, všichni, tak, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně.
2: Tak.
1: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
2: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to je...
1: Doktor Plácal je u mě blbec.
2: No tak dovolte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty, to uvádí tež, doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
1: No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
2: no, tady
1: třeba...
2: Tady je nikdo nemá.
1: To je jenom pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás... Zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
2: No.
1: V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
2: Ano.
1: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
2: Jo. Já bych předvedla.
1: No.
2: To by neznělo.
1: Slyšeli jste něco?
2: No.
1: Naopak nic.
2: Neslyšel nic. Naopak právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
1: Demonstrujte, laskavě, demonstrujte. To byl tlesk. Jeden tlesk.
2: I tento

0: základní prvek má ovšem praktické využití, například doma. No ne, když máme třeba doma moly, já bych předvedla. Hele mol.
1: No dobře, no tak tady nebudeme honit.
0: To není potlesk. To
1: tady nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku. Ano. Ano. Přičemž, a to je důležitý, dávejte pozor, můžete si dělat poznámky. Počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
0: Ne.
1: Jo, tak, aha. Zásadně netleskáme kolečky prstů.
0: No, to ne.
1: To je takzvaný ampírový způsob. No. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
0: no,
1: že?
0: Jistě.
1: Malá noční hudba, malý potlesk.
0: Ano. Bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
1: Ano,
0: praktice,
1: ano, ano, tak si zkusíme, prosím vás.
0: Já bych prosila vlažný potlesk.
1: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
0: Teď.
1: Vlažný.
0: Vlažný.
1: No, fajn. Ovšem, ten vám jde od začátku. Teď si zkusíme zdvořilý, zdvořilý. Prosím.
0: A teď vřelý potlesk.
1: To už byl téměř
0: trošku,
1: u bodu varu, ano.
0: Jo, bouřlivý,
1: a teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý, teď.
0: A teď pozor, teď frenetický, zvaný freneťák, jo?
1: Vidíte, no, stačí chvilka, kousek. Jenom poučení a jak to jde. No. To bylo opravdu výborný. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slyšna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každý jsme nějakej, to nevadí. Ale příště sem nechoďte.
2: Ale no to když nevím.
1: No, tak
0: čemu plácat, že tak co?
1: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě.
0: No.
1: No. Zatleskejte orchestru Československé televize.
0: Přichází skupina ABBA!
3: Barbra Streisand!
1: Jiřina Bohdalová. Je to fajn, teď už budou tleskat všemu.
0: Vladimír Dvořák.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Chcete, kolegyně, mentolový bombónek?
2: Je, to já ráda.
1: Z krabičky, tak no. Si ji nastavte, já vám nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak ono je to silný. No, haminky.
2: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
1: Já, skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
2: Poleno, co?
1: No, až do Bůh ví kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
2: No jo, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
1: Jo.
2: Jo. Abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
1: Prosím vás, ano. Dejte pokoj.
2: No dejte pokoj. No, neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu, poslyšte Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
1: Prosím vás, to je zajímavý.
2: Tak proč se otočil?
1: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdá nebude, víte?
2: No na co by říkal Bohdá, když za ním stál Bohdá?
1: Když tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu teďko teprv pyšnej, že se s váma znám.
2: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
1: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám.
2: Víte?
1: To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Jo. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med, ujala jste se mě...
2: Rostáku! Když vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
1: Že bych se mejlil?
2: No jistě.
1: Kdy jste se narodila, podle vás?
2: Co je vám potom?
1: No jistě, samozřejmě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste... Totiž já chci říct naopak, že jste mladší, než vypadá.
2: Ale uklidněte se. Až mě letos bude, až budu mít narozeniny, jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let. No a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velké.
1: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
2: Proč?
1: Budete mít hosty, hostu bude nevolno.
2: Z čeho? Z toho dortu?
1: Ne, z toho horka, z těch svíček.
2: Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamovala.
1: No, ale právě kdy. No,
2: co kdy?
1: No, kdy a kde jsme se seznámili.
2: Ale to je právě to, co já nevím.
1: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
2: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku. Jo?
1: Nebo tu kubku jetele, ano, jistě.
2: No.
1: A teď je to jedno, prosím
2: ale
1: vás, jednou
2: jedno,
1: se
2: mě to
1: známe.
2: Mrzí.
1: Jednou se známe a hotovo.
2: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo? Kdybyste mě neznal?
1: Těžko, víte, já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
2: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
1: Jak zkusit?
2: No já to vidím takhle, jako já, že já se tady budu jako procházet, jo? A vy mě najednou uvidíte.
1: No
2: nebo
1: jo,
2: vy mě
1: jo.
2: Uvidíte, no to je... A oslovíte mě, jo? Jo, tak, no jo, tak. Já už se jako procházím, jo?
1: A není to blbý?
2: Ale blbý. Já už se jako procházím.
1: Halo, pane, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Promiňte, že vás oslovuju, paní, ale já vás neznám vůbec. A právě vás oslovuju, ačkoliv vás neznám a vy mě taky neznáte.
2: Já vás taky neznám.
1: My se prostě neznáme.
2: Ne, my se neznáme.
1: Já vás tady oslovuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
2: To bohužel nevím. Je někdo vám stůně?
1: Švagr.
2: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
1: No jo. Tak... No on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
2: Jste pravděpodobně štverák, víte?
1: Ne, já jsem... Vlastně to byla záminka, madam, abych se s váma mohl seznámit, rozumíte? Ano, takže už se známe.
2: Ale já jsem přislychla vaše jméno.
1: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
2: Vy jste ho neřekl.
1: Pardon, ano. Já jsem ho neřekl.
2: Ano, prosím.
1: Já se jmenuji Dvořák.
2: Ano, Bohdalová.
1: Co mám dělat? No tak, jo. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
2: No jistě.
1: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
2: Třeba mě znáte z biografu.
1: To je možný, z biografu, do kterého chodíte?
2: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
1: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Jenže nevím, z kterýho teďko.
2: No to je jedno.
1: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
2: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
1: Často, ano, jako když vás slyším, denně mám pocit.
2: No jistě.
1: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
2: Ukončete výstup a nástup,
1: dveře. Ne, tak on tam
2: no, prosím vás, ale opravdu to.
1: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete, já si to napíšu a zeptám se někoho,
2: se
1: víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
2: Vy jste Novák, víte, nebo Hora. Co?
1: Dvořák. Já vám dám navštívení.
2: Ano, prosím. Když budete tak oslav. Děkuji. Judr Kamil Berka.
1: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Víte? Já mám totiž... Abyste rozuměla, já mám totiž skotský předky, víte? Moje babička byla rozená black and whiteová.
2: Black and white, jo, tak dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky, že? Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslyšte, kolegyně, taky máte někdy takový chvíle, že kolem vás všechno jásá, tančí, zpívá, všechno je spokojený a vás napadají sami smutné věci?
2: Ne.
1: No, vy máte výhodu, no. Vás nenapadá zpravidla vůbec nic, ale já vám mám takový chvíle jako teď. Podívejte, všichni se usmívají. No. Tamhle kolega zahradník, ten vypadá jako, kdyby dostal první cenu za kedlubny. A mě vám napadají sami dojemné věci jako Černá kronika nebo Domov důchodců. Oh. Víte, co to je Domov důchodců?
2: No jistě. Pomsta dětí za jesle.
1: No. Já se snažím třeba vymyslet něco veselýho. A mě vám i něco třeba přijde na a je to spíš takový jímavý. Takový, jako třeba mě napadlo, omylem zabil Běláska při ping-pongu, jo? A mě nějak líto toho Běláska a jsem zralý na linku důvěry.
2: A změřil jste si teplotu?
1: Ale to není nemoc. Ne. To je občasný úděl humoristů, rozumíte? Aha. Člověk spřádá taškařice a v duši se mu střádá žal.
2: A do prkinka zelenýho vás to nějak vzalo.
1: Podívejte, tohle měli všichni humoristi takovýhle stavy. To od těch malejch, jako jsem já, až po ty největší. Jako třeba takovej Neruda o tom psal, jestli vám to jméno něco říká.
2: No jistě, Neruda. No. Kdo by neznal Lučka Nerudu,
1: no,
2: že?
1: No právě. No ne, moment, já myslel Jana Nerudu.
2: Jo, Jana, no, to byl velký humorista, teď napsal to hřbitovní kvítí, že? No, ale tak se na ten humor vykašlete, když vás to tak zmáhá, že?
1: Vám se to mluví, podívejte, vám se to mluví. Vy jste herečka, charakterní, no tak charakterní, ale vy jste herečka, vy se uživíte i tragickýma rolema, že jo? Vy můžete hrát zneuznaný inženýrky a rozvrácený manželky a jeho pastorkyně a nevím co.
2: Ale hejte, já vám poradím. Když vás napadá málo veselýho, tak jděte mezi lidi.
1: Myslíte?
2: No jistě. To je
1: tak nashledanou.
2: No moment, to hned. Ne teď.
1: Aha.
2: Sem. Zítra. Prostě choďte mezi lidi a poslouchejte. Mezi lidmi je nevyčerpatelný humor. No, já jsem například, tuhle to mě napadlo, jsem jela tramvají, jo. A jedna paní povídá řidiči, prosím vás, nemůžete ty stanice hlásit pořádně, teď vám není vůbec rozumět. A ten řidič povídá, jo, drahá paní, to je těžký, Milan Friedl z tramvají jezdit nebude.
1: To byl teda čtverák, ten řidič.
2: Taky jsem přišla do konfekce, jo, a jedna dáma tam povídá prodavači, prosím vás, nemohla bych si zkusit ty žlutý šatičky ve výloze. A ten prodavač povídá, ale klidně, ale jinak tady máme taky kabíny.
1: To je úžasný, co vy jste všechno zažila.
2: No teda. Tak vzpomínejte, jste musel něco komického zažít, třeba včera, no.
1: Včera, vzpomínejte, počkejte, včera. No. Včera jsem byl v pojišťovně.
2: No?
1: Uzavřel jsem životní pojistku.
2: No tak to není zrovna nejradostnější, že?
1: Ale žena měla radost.
2: No tak aspoň někdo, že?
1: Povídala, že to je fajn, že teď už aspoň ale nemusíme schánět doktora, když mi někde něco píchne.
2: No tak, a co dneska? Dneska?
1: Jo, dneska jsem nikde nebyl. No jo, dneska jsem si skočil jenom pro noviny a zapomněl jsem si doma peníze.
2: No, to taky není k popukání zrovna, že jo?
1: Ona, paní Málková, moje trafikantka, mi je dala stejně, povídala, že jí tu korunu dám v pondělí.
2: No tak, no.
1: A já jsem zažertoval.
2: Ty vám to nedá, víte?
1: Já jsem zažertoval, povídám se, když do pondělka umřu.
2: To bylo veselý.
1: A ona povídá, že to nebude taková škoda. Ale ona myslela tu korunu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
2: Já vám děkuji, ano.
1: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
2: Pět.
1: Tak co jste si pro nás připravila?
2: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kuj pěkně. Já proto skáknu.
1: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
2: Slečna.
1: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
2: Jo, ale prosinec.
1: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
2: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
1: ano.
2: Trošičku rozrušená.
1: Ale že? No, tak to je pochopitelné.
2: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas no, taky
1: dát. Něco, uklidněte.
2: To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano. Tak prosím.
2: Ano, děkuji vám. Ano.
1: Tak můžete začít.
2: Jo, už je takhle. Tam.
1: Kam jdete, halo?
2: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha.
2: Že bych...
1: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
2: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
1: Publikum je všude před vámi.
2: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak všude. Začněte.
2: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Jo, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum. Jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
1: Slyšno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
2: Stačí. Stačí, jsem celá z toho taková.
1: Ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
2: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy.
2: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
2: A on jako s přípravy.
1: On bude hrát na housle.
2: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No, prosím.
2: Já jsem na to zvykla.
1: No, no, my si zvykneme.
2: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
2: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
2: Pouze? Nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
1: No, prosím.
2: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Kuteku heše.

0: To by kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, ano. Pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bufé.
0: No jo, tak kde?
1: V bufé.
0: Bufé. Tak... A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
0: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale teda vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne. Teda jako skáruje mezi náma, tak nám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, Máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife požadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla a mám zadu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak.
1: No.
0: Proč ne?
1: Jo, tak.
0: Máte štěstí.
1: Jo?
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: A jete?
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, milí hosté. Srdečně vás vítám na 43. Televariete. No dnes by to mohl být docela hezký večer, protože můj partner se do této chvíle nedostavil. A v případě tom, že se nedostaví ani později, tak já bych konečně měla možnost ukázat vám, jak by se takovýto varietní program podle mého měl konferovat, že? Protože on je po každé...
2: Kdyby se mi byla... Kdyby se mi byla nestala taková prekérní věcička, tak bych se teď s chutí zasmál tedy.
1: Je tady tak.
2: Kolegyně, vy chcete ukazovat někomu, jak se konferuje varietní program? Vy chcete ukazovat, vy, která nemáte vůbec ponětí o varietních žánrech, vy, která se nevyznáte v základech artistické terminologie?
1: Cože já, že se nevyznám?
2: No bodej, já to vím. Já vás mám přečtenou, když to můžeme vyzkoušet veřejně.
1: No prosím, klidně.
2: Tak kdo je to přízemní akrobat?
1: Přízemní akrobat, to je akrobat, který nemá vyšší cíle.
2: No, kdo je to žonglér?
1: Vedoucí pracovník, který rozděluje odměny.
2: Ano, tak kolegyně, prosím vás. Já to myslím vážně, prosím vás. Tak žonglér je artista, který vyhazuje předměty a blesku rychle je chytá, že? Taky existují skupiny žonglérské, jeden něco vyhodí a druhý hap to se toho zmocní.
1: Ale takovou skupinu máme u nás v domě. Paní Žaloutková na Železnou neděli vyhodila sporák a zmocnil se ho pan Rubeš z přízemí. Hap a už on
2: prosím vás, kolegyně, prosím vás, já to myslím vážně. Co je to antipod?
1: Antipod? To je prostředek proti pocení? Ne.
2: Antipod je taky žonglér.
1: Ale spocený. Ale... Ne.
2: Pracuje nohama.
1: Je jako fotbalisti.
2: No, tak dá se to tak říct, když je tu drobný rozdíl, protože antipodům se musí vždycky všecko podařit, zatímco u fotbalistů nám často stačí snaha a plné nasazení. Co je to? Já vám dám něco lepšího. Kdo je to kontorzionista?
1: To bude příslušník nějaký sekty.
2: Já vám pomůžu. Kontorzionista, taky se mu říká hadí muž.
1: O tak to už vím. To je normální Pražák, který se dokáže ve špičce dostat do autobusu.
2: Normální Pražák. To je skutečně s váma zoufalý. Normální Pražák si nedá nohu za krk.
1: Ale to je fakt. No. Normální Pražák si klidně počká na další autobus a nohu za krk, ať si dá mistr v dílně, to je pravda. Další otázku.
2: Co je to salto mortale?
1: Kritizovat ředitele.
2: Co je to hlavostoj?
1: Úděl manžela, který přinese domů výplat.
2: Prosím vás, víte aspoň, co je to cirkus?
1: Jo, když ji nepřinese celou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že jo? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 a 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, já umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, počkej, já jsem přišel, když se řídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš štít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Češmarja, to slyším poprvé. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně, všeobecně. Do kolika to máte? A říkám, tak do 10, do 11, v 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněl říct, domluvili, že to budou láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říká, pojď sem, co se stalo, říkám, jste říkal láčkovci. Ježišmarja. Čeče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říkal, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, já si myslím, že bychom na začátek měli udělat organizační věc. V druhé části našeho pořadu máme vždycky dotazovnu. A aby jsme to měli jednodušší, diváci se neradi ptají, dělají takové, jo. Tak my jsme vymysleli zařízení, kterému říkám notýsek. Takže tenhle ten notýsek za chvilku půjde mezi vás.
2: Já ho tam odnesu radši.
1: To je jasný. To lidem došlo. Nebojte se, ta krása není nakažlivá. Takže by se vám teoreticky nic nemělo stát, no. Tak předej ho tam a půjdeme pomalinku.
3: Tady, paní, vy začnete psát. No nebojte se, pište, paní.
1: Co tam stojíš?
3: Čekám, co paní napíše.
1: Počkej, když jsem říkal, že to je anonymní.
3: Právě proto tady stojím.
1: Počkej, anonymní to znamená, že nevíme, kdo to napsal.
3: Ale víme, to bude první dotaz. Pište, paní.
1: Ne. Tak paní si ho napíše na půlku té první stránky, to je v pořádku, ona si nějak poradí. Tak jdeme zpátky.
3: Moment, počkejte paní, najdete mi ten sešit, ježišmarja. Já jsem si tam nechal 50 korunů. Na kafe.
1: Co je?
3: Já tam mám 50 na kafe, jako. No.
1: No co je?
3: Je pryč.
1: Prosím tě, proč to děláš tohle?
3: No nezlobte se paní, já vás musím prohledat.
1: Vyndej tu ruku z toho výstřihu okamžitě a pojď zpátky na jeviště. Taková vos. Dej to tady na začátek do první řady. Milostivá paní, promiňte nám, to je skutečně trapná chvíle. Omluv se, milostivý paní.
3: Já se vám omlouvám, mladá paní. Jsem přece nemohl vědět, že zrovna vykradete, že jo?
1: Prosím tě,
3: kdybych to věděl, tak jsem začal tady hned v první řadě, ještě mohla být 50 na světě.
1: Já jsem říkal, aby si se paní omluvil, ne, aby si ji urazil.
3: Se omluvám ještě jednou.
1: Milostivá, jestli dovolíte, já bych se rád omluvil za oba dva, je to takový jeho blbej fór, no.
3: Fór je to blbej, ale pravda krutá, ne. Že jo?
1: Prosím vás, pojďme to zapomenout, půjdeme dál. Možná by stálo za to trošku vážně podívat se třeba na tu politickou scénu, na ty novinky, které tam jsou, co se děje, jak to vypadá. Že bychom začali třeba, jak dělíme naši politickou scénu. Dělíme ji na základní dva proudy.
3: Střídavej a stejnosměrnej.
1: Já budu hovořit, to bude lepší, jo? No. Takže přátelé, je to tak, že na jedné straně máme levici.
3: Chytrý člověk tohle.
1: Na druhé straně pravici.
3: Dejte pokoj.
1: Mezi tím je takový politický střet.
3: Ano, skřet takový.
1: Ne skřet. Střet.
3: Střet. Ano. Jako nádraží.
1: Politické nádraží. Nekecej mi do toho. Kam patříme asi my všichni, že? Ale pozor, právě tady v tom středu jsou politici, kteří to hrají na obě dvě strany. To jsou pěkní ptáčci, na ty prosím vás pozor. Je vám jasný ten základ?
3: Přátelé, je to všem jasné. Hele, já to umím vykládat mnohem lépe než pán mladý. Přátelé, koukejte se na mě. Na jedné straně máme levici, to je jako levá noha. Pak máme pravici, to je jako pravá noha. A tam uprostřed je někde pěkný ptáček.
1: Nezlob se, ale tohle ne, takhle to opravdu nejde, to.
3: Když jsi to říkal?
1: No, no dobře, ale.
3: Se co ptáčci, kteří to hrajou na obě dvě strany.
1: To jo, ale v téhle souvislosti to je strašně zavádějící. Tak se aspoň otoč, když to vysvětluješ. Je to jinak, přátelé. Máme levici, máme pravici a my všichni jsme... Ne.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To, co já mám nejradši na zvířátkách, na velkých i na malých, že jsou tak nějak spontánní, víte, pravdomluvná, víte, to se o lidech vždycky říct nedá. Já dovedu pochopit, když někdo není dost upřímný, nebo když někdo něco zatají, že občas...
2: No to věřím, já jsem si vás tohle všimla na plovárně. Vždycky, když jdou kolem kočky, zatají tedy.
1: No, tak to sem nepatří, já mluvím vážně, podívejte, že...

0: Že dovedu pochopit, když někdo třeba je rezervovaný, jo, chápete? Jo. Ale co bytostně nesnáším, je, když někdo lže.
1: Jo, ale to já taky. Já jsem taky taková. Teda mě k tomu vedli od malička, že jo, maminka mi vždycky říkávala, Jiřinko, kdo lže, ten krade.
0: Mě maminka říkávala, Jiřinko, no, teda ne, mě říkávala, kdo krade, ten lže.
1: No to je podobný, prostě kdo krade, tomu není co věřit, no.
0: A víte, že mám někdy takový divný pocit, já jsem vám tuhle šel po Karlově náměstí a tam se hádala do krve parta u smrkánku, jo. Já povídám, co je děti, a kluk takový malej špuntně povídá, ale my jsme, pane, našli 5 korunů, teda bůra, a my jsme si řekli, že jí dáme tomu, kdo řekne největší lež, a nemůžeme se dohodnout, kdo teda řekl tu největší. Já povídám, děti, že se nestydíte, lhát je odporné. Podívejte se na mě, je přes 50 čuc a já jsem v životě nelhal ani v legraci.
1: No, a co na to ty děti?
0: Dali mi toho bůra.
1: To je. Víte, mně se zdá, že v tomhle směru jakoby nám zaostávala výchova.
0: No, no, víte, ono, děti se mají vychovávat příkladem.
1: No právě.
0: Rozumím.
1: Rodiče by měli před dětma pořád lhát, aby vidělo to dítě, jak je to ošklivé.
0: No, to já bych neřekl. Já bych řekl právě, že rodiče by měli dítěti pořád říkat pravdu, aby to dítě vidělo, jak je to krásné.
1: To je taky možné.
0: Rozumíte, protože co je to platný mluvit. Příklad je důležitý.
1: Jo.
0: Tatínek vysvětlí synkovi, že se nemá lhát, v tom někdo zazvoní, řekne, Pepičku, jdi se podívat do toho, když je to domovní důvěrník, že nejsem doma.
1: No, to je pravda. Teda maminka ještě mi taky říkávala, jestli dovolíte, říkala, s poctivostí, Jiřinko, nejdál dojdeš.
0: Ano, to je krásný.
1: A tatínek vždycky k tomu přidával teda žertem, že když pojedeš na černo tramvají, tak tam budeš dřív. No, takový filuta.
0: To je vidět, ano. To je
1: čtverák.
0: No, tak můj tatínek, tak můj tatínek to tak daleko nedotáhl, on čtverák teda nebyl. Ale dost trojčil už, takže on mi říkal, tatínek mě říkal, synku, snad věřil, že jsem jeho, a on mi říkal, synku, pamatuj si, že pravda je jenom jedna. Kdo lže, má daleko větší výběr.
1: No jo, ale podívejte se. Nakonec vychovali nás dobře.
0: Nás dva.
1: No jistě. Já například nelžu ani dopravním orgánům.
0: Neříkám.
1: Ne, nelžu. Zastaví mě třeba, jestli mi jela 120. Já nelžu, já se nevymlouvám a řeknu ano, já jsem jela 120, ale jsem chtěla být doma rychle, protože mi blbnou brzdy. No jo,
0: ona se pravda dokonce vyplácí, víte.
1: Jo,
0: tam,
1: kde?
0: Ale jakože se rentuje, pravda.
1: Jo, takhle, to jo.
0: Já mám známý takový příklad, jo, nějaký Boučkovi. A ty mají 18letýho syna, který ho vedou od malička k pravdomluvnosti. A on vám takhle přišel v pondělí pozdě v noci domů, oni na něj čekali, a kde jsi byl a tohle. A on povídá, ale byl jsem, maminko, tatínku, v parku a svedl jsem spolužačku. A maminka povídá, to seš hodnej chlape, že nám říkáš pravdu. Pojď, já ti udělám, co máš tak rád, banánový mlíko.
1: Jo.
0: Jenže on v úterý přišel ještě později, oni zase na něj čekali Boučkovi, a kde jsi byl, a on povídá, ale svedla mě učitelka z autoškoly. A maminka povídá, vidíš to, táto? Ten kluk nelže,
1: ano,
0: pojď, ať udělám
1: banánový mlíko.
0: Banánový mlíko, no jenže on ve středu přišel v 3:30 ráno.
1: Už byla ta rodina ospala.
0: No jo, to víte, už jste říkali, že nelže byl. A on povídá, ale u té rozvedené sousedky, tak jsme si... A maminka povídá, to seš hodný, a tatínek popad největší páne, ona povídá, přece bys ho netlouk, když nám říká pravdu, a on povídá, jaký pak tlouk, netlouk, já mu udělám vejce na špeku, při tom tým banánovým mlíku by to takhle dlouho nevydržel.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co je, haló, další.
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: Lístky do kina, lístky do kina.
1: To je mně jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ale no. Na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? No tak já se chtěl na ten italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesmíš, jo.
1: Na zítra.
2: A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Ale oni to hrajou taky v neděli ráno. Že bych chtěl v neděli ráno.
3: Neděli, jak chceš, ale v neděli.
2: No jo, to je pro, to ještě spím, že jo. To je...
1: Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
1: Teda, dobře.
2: No, ano. Dobře. A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic?
1: Ano.
2: A co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no, tak buď na zítra, nebo na pozejtří, vítěl, ano.
1: No, tak zítra hrajeme. V sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
1: Tak
2: mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No, tak, já si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím, to je dobrý. Tak,
1: toto trvalo.
2: A jo, no, tak,
1: 114 korun mi dáte.
2: To je dobrý.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
2: To jdem ještě 20 korun. Ještě 14 zostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to. No, teda, buď jsem blbej já, nebo ona. Teď se koukne. Teď se koukne na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
0: Na rádiu Jihlava.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taková kontrolní otázka. Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
2: Svítili. Červený, oranžový a na zelenou jsem šel.
1: Já nemyslím semafory, vevnitř jestli nesvítili červený.
2: Vevnitř svítili jenom červený. No,
1: tak to je jasný, tak já vám poradím. Příště, až vás vezme ten Hexenschuss, jo, tak běžte, upalujte dobu a řekněte manželce, ať vás našlape. Rozumíte?
2: No,
1: a máte.
2: To
1: máte,
2: bych mohl.
1: No?
2: To bych mohl. Lidi od nás říkají, že prejmo našlape nejlíp z celý ulice.
1: Že je přičinlivá.
2: No to ona je, ona je taky právě ty masáže dělá a nejvíce zajímá o tyhle ty TIR.
1: TIR, tyráci.
2: No, a ona to má moc, prosím vás, ta je tak zatížená.
1: No, neříkejte.
2: No jo, ona, prosím vás, teď, no dneska například už volala několikrát, že prý má v sobě už 10 Turků. Jo. Ty nervy toho logru, to kafe, víte, furt kafe, 10 Turků a 2 bavoráky na spláchnutí. Na žaludek zase. Nervy, vyčerpanost a pak to musí takhle to, no. Od rána neměla v ústech snad jednoho Taliána, jestli. Prosím vás, to je moc.
1: No to je moc, to je moc.
2: To je moc, to je přetažená. Je přetažená.
1: Přetažená, no já no, taky už
2: je
1: mám
2: nervy.
1: Je přetažená
2: a zatížená.
1: Zatížená, no já mám taky nervy, taky svoje. No s masážema, ale naštěstí, tady mi kamarád říkal, že jdu, abych zašel za nějakou paní Kadeřábkovou.
2: Cože?
1: No tadyhle hned vedle je to
2: Kadeřábková.
1: Dušní 12, nebo
2: Kadeřábková.
1: Kadeřábková.
2: No to mě něco připomíná.
1: Vlasta Kadeřábková. No,
2: To by mohla být docela dobře moje žena. No to víte, že jo, to bude asi ona, teď já...

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hudsonský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava. I think they can make it a better place.

Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Nyní má 25 000 profesionálů a 5500 příslušníků záloh. I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě, sdělil to ministr obrany Jaromír Zůna.
0: Co se děje v kraji?
1: Titul Vesnice roku kraje Vysočina letos získala obec Osová Býtýška. Už loni se zapsala do listiny vítězů s oceněním Bílé stuhy za práci s mládeží. Letos krajská komise rozhodla o Zlaté stuze. 7. srpna bude Osová Býtýška hostit slavnostní vyhlášení. Státní zastupitelství v bulharské Sofii se chystá obvinit dvojici řidičů, kteří jsou podle úřadů zodpovědní za páteční smrtelnou nehodu autobusu, při které zemřeli 3 lidé a dalších 17 bylo zraněno. Dvojice podezřelých řidičů měla podle úřadů české řidičské průkazy.
0: Sport.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru doma v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Australanku Jessiku Foxovou, jež po loňské operaci ledviny zkompletovala v české metropoli po pátečním triumfu na kajaku Zlatý double.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné ráno vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme neděli, je 7. června. Dneska je taky den, kdy se čeští hokejbalisté v roce 1998 poprvé stali mistry světa. Teď je ale rok 2026, máme krátce po 9. hodině, a tak své ranní vysílání na Rádiu Jihlava znovu otevírá Fugas, který vám všem přeje příjemný poslech. Dneska budou opět servírovat písničky, zajímavosti a zábavu. Třeba už za chvilku si řekneme, že proti Trumpovi se postavilo 18 vlastních republikánů. Podrobnosti se dozvíte během dnešního vysílání. No a čeká vás toho ještě samozřejmě daleko a daleko více. Přeji tedy všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásnou a pohodovou neděli a ještě krásnější den při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 7. června a tak se můžeme podívat na dnešní oslavence. Jsou jimi Iveta, Slavoj, Ariadna a Ariana. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Jste, dámy a pánové, velmi dobře naladění na vlnách 101.1 FM, posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 7. června.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Od soboty 6. června, tedy od včerejška, je v Jihlavě nově možné parkovat zdarma také v sobotu ve fialovém a oranžovém režimu. Stejně jako dosud v neděli a o svátcích. Jde o první z úprav systému parkování, která vychází z dat z monitorovacího auta. Tak ukazují, že ve fialovém a oranžovém režimu nebývají sobotní kapacity plně využité.

jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM? Pojďme se podívat na pranostiky, které platí pro dnešní den. Tak třeba na svátek Ivety griluj maso i krevety. Nebo když má svátek Adriana, svítí slunce už od rána. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den, no teď už na rádiu Jihlava, další hit za hitem.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou neděli. Soud včera poslal do vazby 35-letou ženu, která byla v pátek obviněna z vraždy po nálezu části lidského těla v Kinšperku nad Ohří. Obviněné ženě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina chce letos přispět na opravy několika budov v ukrajinském Zakarpatí částkou 4,5 milionu korun. S ukrajinskou oblastí Vysočina spolupracuje 16 let. Peníze jí poskytuje prostřednictvím dobročinného fondu Visa, přes který dá také 40 tisíc korun na činnost zakarpatských spolků. Navíc letos podpoří letní tábor pro ukrajinské děti a jejich učitele, který bude v červenci na Vysočině. Slovenská koalice plánuje přijmout prováděcí předpis k ústavě, který by zabránil zápisu zahraničních homosexuálních manželství do slovenských matrik. Reaguje tak na pravidla Evropské unie, která ukládají členským státům povinnost uznávat stejnopohlavní manželství napříč EU.
0: Sport.
1: Opavští basketbalisté získali ligový bronz. V rozhodujícím utkání o třetí místo v NBL včera v hale Brna zvítězili po velkém obratu 102-101 po prodloužení a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. Slezané dokončili otočku i v sérii a vybojovali první cenný kov od zisku titulu v roce 2023. Brněnský tým nenavázal na loňské stříbro.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné nedělní pohodové poledne, nebo spíše dopoledne, vám z Vlne 101.1 FM za Rádio Jihlava přeje Fugas, který se těší na to, že i po 10. hodině budeme všichni společně opět trávit nedělní čas ve vlnách 101.1 FM. Jinak samozřejmě, že i v této hodince mám pro vás připraven výběr těch největších světových, ale i domácích hitů a také spoustu zajímavostí. Třeba se mrkneme, co se stalo, kdy právě 7. června. A taky si dáme informace ze světa. Více už se dozvíte za chvíli z Vln 101.1 FM, tak si na to určitě počkejte.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Posloucháte, dámy a pánové, nedělní dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Pojďme se teď podívat, co kdy přinesl 7. červen. V roce 1940 se konala premiéra baletu Jaroslava Křičky Král Lávra v Národním divadle. V roce 1942 v Praze na Pražském hradě se konal první pohřeb Reinharda Heydricha. V roce 1945 předsedou jednotné odborové organizace byl jmenován komunista Antonín Zápotocký. V roce 1948 Edvard Beneš abdikoval na úřad prezidenta a jeho nástupcem se pak stal Klement Gottwald. V roce 1950 první celostátní sjezd Československého svazu mládeže. V roce 1983 AZNP Mladá Boleslav a Style Brton SPA uzavřeli smlouvu na design nové řady osobních automobilů pozdějšího Škody Favorit. V roce 1998 čeští hokejbalisté se poprvé stali mistry světa. A v roce 2016 v Plzni Doubravce byl proražen západní konec jižního tubusu tamního tunelu.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomíná. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jste dámy a pánové dobře naladěni na 101.1 FM, máme dneska neděli, je 7. června a vy posloucháte dopolední vysílání s Fugasem. I dnes se nám rodili slavní. Tak třeba písničkář Jaromír Nohavica, houslista Václav Hudeček, herečka Libuše Šafránková, ale taky třeba britský zpěvák Tom Jones. Tak přejeme všem oslavencům, kteří dnes slaví narozeniny, všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Příjemné nedělní dopoledne přeje Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Dneska a zítra ještě čekáme poměrně pěkné letní počasí s teplotami kolem 24 stupňů. Ovšem v úterý už dorazí další studená fronta, která srazí v dalších dnech teplotu pod 18 stupňů. A to by mělo trvat až do konce pracovního týdne. Na víkend se počasí opět vylepší.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Skonto na
2: nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

naši fontána, to bude na pořád.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda České republiky. Premiér Andrej Babiš v pátek řekl, že vláda složení delegace projedná 22. června. Předtím avizoval schvalování mise 8. června.
0: Co se děje v kraji?
1: V Třebíči chystají úpravy okraje židovské čtvrti. Místo nevzhledné parkovací plochy a pobořeného torza domu s továrním komínem mají na místě vzniknout rodinné domy. Památkáři nejsou proti, jde o ojedinělý záměr, který v židovské čtvrti podle jeho tvůrců nebude příštích 100 či 200 let. Polsko nebude uplatňovat v plném rozsahu migrační a azylový pakt EU, který vstoupí v platnost 12. června, aby neohrozilo svou národní bezpečnost, ačkoliv Varšava si už podobně jako Česko zajistila výjimku z povinného principu solidarity a nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí či finančně přispívat za jejich odmítnutí. Polská vláda potvrdila, že i tak přijme pouze část nových předpisů.
0: Sport.
1: Filip Salač byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto 2 stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Druhá pole position v kariéře unikla českému motocyklovému jezdci o 24 tisícin sekundy.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Jste dámy a pánové dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 7. června a je neděle. Taky máme krásně po 11. hodině a tak nás už za chvilku čeká informace o tom, že navzdory Trumpovi USA pomůže Ukrajině. Více se dozvíte na 101.1 už za malou chvíli. Teď jen popřeji pohodový poslech a pošlu za vámi další hity.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje pěkný den.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Republikány kontrolovaná sněmovna reprezentantů ve čtvrtek schválila legislativu, která autorizuje financování vojenské pomoci Ukrajině a sankce na Rusko. Proti zahraniční politice prezidenta Donalda Trumpa se při hlasování postavilo i jeho vlastních 18 republikánů. Přesto se ale jedná hlavně o symbolické gesto, protože se neočekává, že by legislativa prošla také senátem.

0: Máme neděli, milí posluchači Rádia Jihlava, a to s datem 7. června.
1: Policie Jihlava.
0: Žena Vyšťáře nad Sázavou po pádu z elektrokola skončila v nemocnici. Došlo tam totiž ke kontaktu s mužem na elektrokoloběžce. Během pádu pak cyklistka utrpěla zranění a sanitkou byla převezena do novoměstské nemocnice.
1: Policie Jihlava. Policie Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho nedělní dopolední vysílání s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Džemy, jahody se šlehačkou a ovocné knedlíky. Sezóna jahod obvykle začíná začátkem června a Češi s oblibou každoročně vyrážejí na jahodové plantáže, kde si sami mohou natrhat čerstvé jahody. Výjdou totiž o něco levněji, než kdyby se koupili v obchodě, a většinou také lépe chutnají. Konkrétně u nás na Vysočině se samozběr dá praktikovat třeba v Havlíčkově Brodě, České Bělé nebo v Třebíči.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Skonto na
4: nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

směju se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nečí.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Jsou tu zprávy, vítejte. Bilance otrav novými psychoaktivními látkami v Česku dosáhla kritických hodnot. Národní protidrogová centrála potvrdila, že počet případů ke konci května vystřelil na 161. V naprosté většině se to týká dětí a mladistvých. Nový fenomén má na svědomí už 4 úmrtí a stát nestíhá nové substance regulovat. Bezradnost úřadů je podle odborníků jedním z faktorů, který zvyšuje atraktivitu nových látek mezi mladými lidmi.
3: Jihlava aktuálně.
4: Zítra začnou v ulici Evžena Rošického v Jihlavě práce na dokončení rekonstrukce. První etapa přinese dopravní omezení i dočasný zákaz parkování. Po dobu stavebních prací nebude možné parkovat v ulici Evžena Rošického v úseku od Pavlovovy po Jiráskovu ulici. Jednotky Severoatlantické aliance včera zahájily několik operací zaměřených na posílení obrany v okolí Švédska a Finska. Oblast kolem těchto zemí patří ke strategicky nejvýznamnějším a z hlediska životního prostředí nejnáročnějším oblastem na světě.
3: Sport.
4: České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Číně přehrály Thajsko hladce 3-0. S výjimkou druhého setu na kurtu dominovali a zvítězili 25-14, 25-19 a 25-11.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásný den, dámy a pánové, a taky dobrou chuť, jestli právě obědváte. Dneska je 7. června a máme pravé poledne. Připomínám, že jste se dobře naladili na vlny 101.1 FM, tedy na vlny Rádia Jihlava. A Fogas vám všem přeje pěkný nedělní den. Jinak i během této hodiny si můžeme povídat třeba o tom, co na adresu Ruska pronesl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. Jinak přeji všem klidný a pohodový poslech.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál.

0: Hledáme signál.
1: Posloucháte nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem. Za strategickou katastrofu označil ruskou invazi na Ukrajinu americký ministr zahraničí Marco Rubio. V projevu v kongresu vyjádřil přesvědčení, že Rusko nedosáhne svých původních válečných cílů. Jeho prohlášení zaznělo v době, kdy ukrajinské útoky před Petrohradským ekonomickým fórem, jehož se má zúčastnit ruský prezident Vladimir Putin, zasáhly část města do černého kouře. Do Putina si rýpnul také šéf NATO Mark Rutte během návštěvy Kyjeva.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a když je neděle, nemůže chybět pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ty, Franto, poslouchej. Víš, co je jako vůbec nejhorší na tom pátku? No to nevím, Mirku, povídej. Já myslím, že nejhorší na tom pátku je to, že je teprve úterý.
1: Naslyšenou u další pohádky.
3: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: profesor Indigo.
1: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám přeje pěkný den a má pro vás připraveny hudební zprávy.
2: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
1: O tajné svatbě s dlouholetým partnerem Radkem Filipem má Lucie Bílá v občance nové jméno – Hana Filipy. Jenomže cesta k vytouženému ano nebyla ani rychlá, ani jednoduchá. Zpěvačka teď přiznala, že její muž musel o svatbu bojovat dlouhé roky. Nakonec prý ale rozhodli karty.
3: Tady vidím velký špatný.
4: Rádio Jihlava. Posvět je Hollywood.
1: Zpěvák Richard Krajčo si během let vybudoval nejen úspěšnou hudební kariéru, ale také působivé nemovitostní portfolio. Frontman skupiny Krištof v pořadu show Jana Krause prozradil, že investuje nejen v Česku, ale i za hranicemi.
5: Aby ses neposral.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Nyní má 25 000 profesionálů a 5500 příslušníků záloh. I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě, sdělil to ministr obrany Jaromír Zuna.
0: Co se děje v kraji?
1: Titul Vesnice roku kraje Vysočina letos získala obec Osová Býtýška. Už loni se zapsala do listiny vítězů s oceněním Bílé stuhy za práci s mládeží. Letos krajská komise rozhodla o Zlaté stuze. 7. srpna bude Osová Býtýška hostit slavnostní vyhlášení. Státní zastupitelství v bulharské Sofii se chystá obvinit dvojici řidičů, kteří jsou podle úřadů zodpovědní za páteční smrtelnou nehodu autobusu, při které zemřeli 3 lidé a dalších 17 bylo zraněno. Dvojice podezřelých řidičů měla podle úřadů české řidičské průkazy.
0: Sport.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru doma v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Australanku Jessiku Foxovou, jež po loňské operaci ledviny zkompletovala v české metropoli po pátečním triumfu na kajaku Zlatý double.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posledních 60 minut s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. Stále je neděle a stále je 7. června. A vy se kromě spousty skvělých hitů v této hodince můžete těšit třeba na informaci o tom, že jedna švédská metalová kapela v Plzni v zoologické zahradě dala nosorožci nové jméno. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a já přeji všem pohodovou neděli a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Půlroční mládě nosoročce indického apu z plzeňské zoologické zahrady dostalo nové kmotry a také své druhé jméno. Švédská metalová skupina Sabation, která ve středu vystoupila v lochotinském amfiteátru vedle zoologické zahrady, mu vybrala jméno Karel. A to podle československého odbojáře generála Karla Janouška. Koncert Sebešnu byl předsevzetím předvzjestí festivalu Metal Fest, který se od pátku do neděle koná v amfiteátru. A je už tradicí, že některá z hvězd festivalu se stává kmotrem nějakého zvířete v zoologické zahradě. Stojím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Leží policista na louce, kouká na měsíc a říká: "Tjo, to je dálka, to je dálka." Přijde k němu kolega a ptá se ho, proč naříká. A policista: "Vidíš tu dálku?" "No vidím, a co má jako bejt?" "No náčelník mě poslal na měsíc na školení."

Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme 7. června a právě toto datum nás teď bude zajímat, protože míříme do pražského Klementina, abychom si porovnali teploty. Zatím nejtepleji bylo 7. června v roce 1998. Bylo 33,2. Nejstudenější 7. červen byl v roce 1962, kdy bylo jen 5,5 stupně. Dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 18,1.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland. Skonto nábyte.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 7. června. Nicméně čas je neúprosný a dotlačil nás až k době, kdy pouštím za mikrofon svoji kolegyni Katku, která vám bude dělat milou společnost celé nedělní odpoledne. Já se loučím, přeji hezký zbytek neděle a těším se na vás zase zítra dopoledne v 11 hodin. Do té doby čau bas Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

zatoulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zpral. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky,

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánova.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou neděli. Soud včera poslal do vazby 35-letou ženu, která byla v pátek obviněna z vraždy po nálezu části lidského těla v Kinšperku nad Ohří. Obviněné ženě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina chce letos přispět na opravy několika budov v ukrajinském Zakarpatí částkou 4,5 milionu korun. S ukrajinskou oblastí Vysočina spolupracuje 16 let. Peníze jí poskytuje prostřednictvím dobročinného fondu Visa, přes který dá také 40 tisíc korun na činnost zakarpatských spolků. Navíc letos podpoří letní tábor pro ukrajinské děti a jejich učitele, který bude v červenci na Vysočině. Slovenská koalice plánuje přijmout prováděcí předpis k ústavě, který by zabránil zápisu zahraničních homosexuálních manželství do slovenských matrik. Reaguje tak na pravidla Evropské unie, která ukládají členským státům povinnost uznávat stejnopohlavní manželství napříč EU.
0: Sport.
1: Opavští basketbalisté získali ligový bronz. V rozhodujícím utkání o třetí místo v NBL včera v hale Brna zvítězili po velkém obratu 102-101 po prodloužení a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. Slezané dokončili otočku i v sérii a vybojovali první cenný kov od zisku titulu v roce 2023. Brněnský tým nenavázal na loňské stříbro.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že rozšíření střední průmyslové školy Třebíč spojené s její opravou by mělo začít v srpnu. Podrobnosti už za pár minutek.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek,

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Několik let připravované rozšíření střední průmyslové školy Třebíč spojené s její opravou by mělo začít letos v srpnu. Odhadované náklady jsou 171 milionů korun. Kraj Vysočina hledá firmu, která opraví kuchyni a jídelnu a vybuduje nástavbu na pavilonu učeben. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí opilec u stromu v parku a čůrá. Přijde k němu policista a přísně se ptá: občané, tady se smí močit? Chlap má mnou ruku a říká: jo, klidně si ulev.

Na rádiu Jihlava před námi další hity a tak víc k tomu, že radnice Litomyšle zatím nenašla vhodný dotační titul na celkovou opravu budovy městské knihovny. Podrobnosti už za chvíli.

0: pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Radnice Litomyšle zatím nenašla vhodný dotační titul na celkovou opravu budovy městské knihovny. Náklady na ní se odhadují na 80 milionů. Interiéry knihovny, vnitřní vybavení a zejména střecha však rekonstrukci potřebují. Město proto postupně opravuje jednotlivá oddělení. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda České republiky. Premiér Andrej Babiš v pátek řekl, že vláda složení delegace projedná 22. června. Předtím avizoval schvalování mise 8. června.
2: Co se děje v kraji?
3: Třebíči chystají úpravy okraje židovské čtvrti. Místo nevzhledné parkovací plochy a pobořeného torza domu s továrním komínem mají na místě vzniknout rodinné domy. Památkáři nejsou proti. Jde o ojedinělý záměr, který v židovské čtvrti podle jeho tvůrců nebude příštích 100 či 200 let. Polsko nebude uplatňovat v plném rozsahu migrační a azylový pakt EU, který vstoupí v platnost 12. června, aby neohrozilo svou národní bezpečnost, ačkoliv Varšava si už podobně jako Česko zajistila výjimku z povinného principu solidarity a nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí či finančně přispívat za jejich odmítnutí. Polská vláda potvrdila, že i tak přijme pouze část nových předpisů.
2: Sport.
3: Filip Salač byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto 2 stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Druhá pole position v kariéře unikla českému motocyklovému jezdci o 24 tisícin sekundy.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Zámek Vyžďáru nad Sázavou rozšířil prohlídkové trasy. Víc informací za moment.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
5: Rádio Jihlava.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Pěkné odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava také dnes. Zámek Vyžďáru nad Sázavou rozšířil prohlídkové trasy. Formou světelného komiksu v nich připomene britského politika Lorda Waltera Runcimena, který zámek navštívil v roce 1938 při misi cílící na sklidnění tehdejších národnostních sporů v československém pohraničí. Pokud vás zajímá víc, nenechte si prohlídku ujít. Z rádia Jihlava teď další hity, přejeme krásné odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátí se manžel z nenadání domů, manželka má doma milence a muž ho vyhodí z okna v 10. patře. Manželka se na něj vyčítavě podívá a praví: jestli budeš takhle pokračovat, tak za chvíli nebudeš mít žádné kamarády.

0: Ladíte rádio, Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že Jihlava nechá do letních prázdnin opravit silnici v Arbesově a Kosovské ulici. Podrobnosti za moment.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Jihlava nechá do letních prázdnin opravit silnici v Arbesově a Kosovské ulici, která musí být připravená na provoz spojený s chystanou rekonstrukcí průtahu městem. Náklady jsou necelé 4 miliony korun. Začne se v ní v červnu. Kosovská ulice by každopádně měla být dokončena před začátkem července. Kosovská ulice byla hodně vytížená i při budování obchvatu Jihlavy a opravu nutně potřebuje. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme krásný den.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Bilance otrav novými psychoaktivními látkami v Česku dosáhla kritických hodnot. Národní protidrogová centrála potvrdila, že počet případů ke konci května vystřelil na 161. V naprosté většině se to týká dětí a mladistvých. Nový fenomén má na svědomí už 4 úmrtí a stát nestíhá nové substance regulovat. Bezradnost úřadů je podle odborníků jedním z faktorů, který zvyšuje atraktivitu nových látek mezi mladými lidmi.
0: Jihlava aktuálně.
1: Zítra začnou v ulici Evžena Rošického v Jihlavě práce na dokončení rekonstrukce. První etapa přinese dopravní omezení i dočasný zákaz parkování. Po dobu stavebních prací nebude možné parkovat v ulici Evžena Rošického v úseku od Pavlovovy po Jiráskovu ulici. Jednotky Severoatlantické aliance včera zahájily několik operací zaměřených na posílení obrany v okolí Švédska a Finska. Oblast kolem těchto zemí patří ke strategicky nejvýznamnějším a z hlediska životního prostředí nejnáročnějším oblastem na světě.
0: Sport.
1: České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Číně přehrály Thajsko hladce 3-0. S výjimkou druhého setu na kurtu dominovali a zvítězili 25-14, 25-19 a 25-11.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Přeji krásnou neděli, díky, že ladíte Rádio Jihlava a prozradíme, že ve Žďáru nad Sázavou by mohla stát rychlobruslařská hala. Podrobnosti za moment.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

odpoledne z rádií Hlava zdraví Katka. Ve Žďáru nad Sázavou by mohla stát rychlo bruslařská hala. S představiteli města o ní tento týden ve Žďáru nad Sázavou jednal premiér Andrej Babiš. Stavba haly byla hlavním bodem programu návštěvy, které se účastnil i ministr vnitra Metnar. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jděhlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ona říká jemu, hele, pořád se spolu bavíme jenom o sexu, co takhle hudba? Hudba? No jasně, hudba. Hele, už si to někdy zkoušela na pianu?

0: Posloucháte Rádio Jihlava taky v neděli a uslyšíte, že rekordmani roku se letos představí 12. června v Jihlavě. Buďte s námi, dozvíte se víc.
1: Rádio Jihlava. 101,5.

Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

nedělní odpoledne těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. Titul Rekordman roku letos od pelřimovské agentury Dobrý den získá tvůrce papírových replik motocyklů Václav Dohnalík či pokořitelka Mount Everestu Monika Benešová. Výsledky soutěže pořadatelé oznámí 12. června v Jihlavě, kde bude festival rekordů společně se dnem otevřených dveří krajského úřadu. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava pro váš lepší víkend.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Nyní má 25 000 profesionálů a 5500 příslušníků záloh. I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě, sdělil to ministr obrany Jaromír Zuna.
0: Co se děje v kraji?
1: Titul Vesnice roku kraje Vysočina letos získala obec Osová Býtýška. Už loni se zapsala do listiny vítězů s oceněním Bílé stuhy za práci s mládeží. Letos krajská komise rozhodla o Zlaté stuze. 7. srpna bude Osová Býtýška hostit slavnostní vyhlášení. Státní zastupitelství v bulharské Sofii se chystá obvinit dvojici řidičů, kteří jsou podle úřadů zodpovědní za páteční smrtelnou nehodu autobusu, při které zemřeli 3 lidé a dalších 17 bylo zraněno. Dvojice podezřelých řidičů měla podle úřadů české řidičské průkazy.
0: Sport.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru doma v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Australanku Jessica Foxovou, jež po loňské operaci ledviny zkompletovala v české metropoli po pátečním triumfu na kajaku Zlatý double.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že rozšíření střední průmyslové školy Třebíč spojené s její opravou by mělo začít v srpnu. Podrobnosti už za pár minutek.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
3: Rádio.

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Několik let připravované rozšíření střední průmyslové školy Třebíč spojené s její opravou by mělo začít letos v srpnu. Odhadované náklady jsou 171 milionů korun. Kraj Vysočina hledá firmu, která opraví kuchyni a jídelnu a vybuduje nástavbu na pavilonu učeben. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, kolik míst v hotelu si zamluví desetičlenná vládní delegace na Bahamách? Žádné. Každý už tam má totiž vlastní vilu.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a tak víc k tomu, že radnice Litomyšle zatím nenašla vhodný dotační titul na celkovou opravu budovy městské knihovny. Podrobnosti už za chvíli.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Radnice Litomyšle zatím nenašla vhodný dotační titul na celkovou opravu budovy městské knihovny. Náklady na ní se odhadují na 80 milionů. Interiéry knihovny, vnitřní vybavení a zejména střecha však rekonstrukci potřebují. Město proto postupně opravuje jednotlivá oddělení. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěknou neděli. Soud včera poslal do vazby 35-letou ženu, která byla v pátek obviněna z vraždy po nálezu části lidského těla v Kinšperku nad Ohří. Obviněné ženě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy.
2: Co se děje v kraji?
3: Kraj Vysočina chce letos přispět na opravy několika budov v ukrajinském Zakarpatí částkou 4,5 milionu korun. S ukrajinskou oblastí Vysočina spolupracuje 16 let. Peníze jí poskytuje prostřednictvím dobročinného fondu Visa, přes který dá také 40 tisíc korun na činnost zakarpatských spolků. Navíc letos podpoří letní tábor pro ukrajinské děti a jejich učitele, který bude v červenci na Vysočině. Slovenská koalice plánuje přijmout prováděcí předpis k ústavě, který by zabránil zápisu zahraničních homosexuálních manželství do slovenských matrik. Reaguje tak na pravidla Evropské unie, která ukládají členským státům povinnost uznávat stejnopohlavní manželství napříč EU.
2: Sport.
3: Opavští basketbalisté získali ligový bronz. V rozhodujícím utkání o třetí místo v NBL včera v hale Brna zvítězili po velkém obratu 102-101 po prodloužení a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. Slezané dokončili otočku i v sérii a vybojovali první cenný kov od zisku titulu v roce 2023. Brněnský tým nenavázal na loňské stříbro.
2: Rádio Jihlava
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Zámek Vyžďáru nad Sázavou rozšířil prohlídkové trasy. Víc informací za moment.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava také dnes. Zámek ve Žďáru nad Sázavou rozšířil prohlídkové trasy. Formou světelného komiksu v nich připomene britského politika Lorda Waltera Runcimena, který zámek navštívil v roce 1938 při misi cílící na sklidnění tehdejších národnostních sporů v československém pohraničí. Pokud vás zajímá víc, nenechte si prohlídku ujít. Z Rádia Jihlava teď další hity, přejeme krásné odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po mnoha neúspěšných zkouškách navštíví student profesora se dvěma lahvemi. Dvě za dvě. Nejsem žádný úplatný člověk. A když? Tak nejvíš 4 za 4.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Vyladíte rádio, Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že Jihlava nechá do letních prázdnin opravit silnici v Arbesově a Kosovské ulici. Podrobnosti za moment.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Jihlava nechá do letních prázdnin opravit silnici v Arbesově a Kosovské ulici, která musí být připravená na provoz spojený s chystanou rekonstrukcí průtahu městem. Náklady jsou necelé 4 miliony korun. Začne se v ní v červnu. Kosovská ulice by každopádně měla být dokončena před začátkem července. Kosovská ulice byla hodně vytížená i při budování obchvatu Jihlavy a opravu nutně potřebuje. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme krásný den. Let's move!

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Pan Koláček říká účetní. Ve výplatním sáčku jsem měl o 200 korun míň. No počkejte, posledně jsem vám dala o 200 korun víc? Proč jste tehdy mlčel a teď si stěžujete? No, jedna chyba se omluvit dá, ale tohle už je druhá.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po mnoha neúspěšných zkouškách navštíví student profesora se dvěma láhvemi. Dvě za dvě. Nejsem žádný úplatný člověk. A když? Tak nejvíš 4 za 4.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná jde na policii, že se jí před měsícem ztratil manžel. No a to jdete pozdě. Teď už žádnou pachovou stopu nenajdeme. No právě, já jdu pozdě proto, abych měla jistotu, že už ho nenajdete.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tyhle dopisy některých opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho a předal mě ho tady v téhle hospodě Oldřich Čalplachta. Zaslav Kohol, vypadá to jako vymýšlej jméno a je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí takhle na venkově u takového velikánského rybníka Selka Nováková, kouká na dalekou hladinu a pláče. Dokolem jiná družstevnice. Se Slíčková povídá, co tak úpěnlivě pláčete. Ona povídá, vy byste plakala, tak manžel šel topit koťata na palí, to děláme všichni, mapa. Ale koťata už udávno zpátky.
2: Takový těličko já jsem měl naposled ve 32. roce. Teď jsem trošku přibral. A zase, když vidím tamhle Víťu Černýho, tak to není nic moc. Já jsem jednou za ním funěl takhle v jednom interhotelu Svět v Třeboni a povídám, pokud se vám to už vyprávěl, tak se smějte samozřejmě. Povídám, Bimbo, prosím tě, jak ty se zvojíbáš, já jsem polovičně jako ty a já už normálně, to je nervák, když já si mám zavázat botu, tak naberu dech, jak kdybych chtěl lovit perlorodky. Nevydrží mě dech, tak to musím opustit tu botu zas na chvílku. Já už se 20 let nevohýbám, povídá. Ovšem, chce to nic neupustit. Já už mám ukrydence v kuchyni na linoleu 12 let na rámkový hodinky, povídá. Takový brázdě potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, ompa, cvrkám. A co děláš ty, Prcku, ompa, už mi to nějak, člověče, nejde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I'm Vláďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý české ručičky. Golden check hände. OK? Nothing problem. Very nice. Very nice, beautiful. Fakt. Jako, že máš very nice eyes. Nice pencil of eyes. Hele, Čekoslovakia is a very nice country, jo. Máš tady beer, the best of beer here. Hokej, the best, number one. Králik, ne? A vy, hele, vy máte Jeminem, Peltonen, Hulmiho Ukulen. Big joke. Ty vole. You know ABBA. ABBA is from z toho, z Skandinávie, že jo? I love music very much. Very. Hele, sleduju, you looking. I doing everything. Repráky here, dráty here, kazeťák here, jo. Hej, bacha. Neslepte, jak pán! Hele, sleduju, jo. Za ruka! Hele, I'm going, I'm playing. Špinavá, špinavá, špinavá krásná holka. A mě na kolena dostala, teď na mě blbě kouká. A to je zakázaný, jo? To je dobrý, ne?
2: Jak to pereš?
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Janíku, bude za 5 minut 7.
2: No a co?
1: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
2: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
2: A mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Staneční, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Se u nás pořád chce, ten Jouza. No jenom otravuje, no není to tak?
1: Ano, totiž ne.
2: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
1: Ale to on právě chce.
2: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřovej ksicht... To...
1: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
2: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
1: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
2: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
1: V tangu.
2: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
1: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
2: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
1: Ano.
2: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali monádu?
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
2: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
1: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
2: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhej platí.
1: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
2: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
1: No, schválně, proč? Co myslíš?
2: Aby nás otravoval.
1: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
2: To je nějaká básnička nebo co?
1: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne... A uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
2: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
1: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já... bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
2: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádný modíle. Kam by si přestupovala?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Té přítelkyně, co je vůbec nejtěžší na televizních zábavných pořadech?
1: Donutit diváka, aby věřil, že jsou zábavní.
0: No to taky, ale vůbec nejtěžší je to, že divák chce být stále překvapován.
1: No tak jak který? Diváka Hadrabu Ondino překvapila jeho manželka, když se díval u sousedky na noční zprávy a že by ho to potěšilo, to se zrovna říct nedá.
0: Podívejte, divák netouží být překvapován manželkou, zejména u sousedky, že jo?
1: To je pravda.
0: Divák chce být překvapován televizí.
1: A není to tak? Televize někdy překvapí nejen diváky, ale i hlasatelku.
2: Pro dobrou sobotu, pro dobrou pohodu sobotního večera jsme pro vás připravili film 10 gramů štěstí. Přejeme příjemnou zábavu.
1: Pak běží film, jedna havárie, jeden pokus o znásilnění, dvě sebevraždy a navrch živelní pohroma. Objeví se hlasatelka překvapená od hlavy až k pasu a procedí.
2: Promítli jsme vám film 10 gramů štěstí. Do našich kin byl uveden v loňském roce.
0: No, no tak. No. Televize. Takhle já bych to řekl. Podívejte se, kolegyně, televize často překvapí diváka, jo. Ale divák chce být překvapován mile, příjemně.
1: No, to je horší.
0: Rozumíte?
1: To bychom měli divákovi rozmluvit. Milý diváku, proč bychom tě měli překvapovat? Podívej, i příjemné překvapení se někdy obrací v pravý opak, rozumíš?
0: Všimně si divák, tedy promiň diváku, že tě tykáme.
1: Já jsem si taky dovolila, promiň.
0: Všimně si diváku třeba svátku vánoční, no. Že jo? Ono se řekne radostné svátky, je. Jo? Manželka čeká koži a ty radostně překvapíš mlýnkem na mák.
1: No, nebo synek. Nebo synek ti prahne po skládacím kole.
0: Třeba.
1: No a pod stromečkem najde sebrané spisy Alojze Jiráska.
0: A z radostných svátků je Bílá hora, že?
1: Ne, nechtějte být překvapováni. Ono to štědrovečerní překvapování je taky někdy východ z nouze, že? Jako povídal pan Kořínek před svátkama, povídá, děti moje, to je hrozný, já pořád nevím, co dát mamince k Vánocům. A děti povídali, ale tati, no tak si vyber, řekni, co by, ne, zeptej se jí, co by chtěla nejradši. A on povídá, blázníte, co pak radu?
0: No, no to je riziko. Ono vůbec. Hezky překvapil jeden můj známý Hajnej děti, také na Štědrý den, a on měl 7 dětí. Oni natěšený, odpoledne už, a on šel za hajovnu, vystřelil z brokovnice, vrátil se a povídal, děti, Ježíšek se zastřelil.
1: Já mít 7 dětí, tak ho snad zastřelím taky sama. Ne, ale jeden to opravdu kolikrát myslí s tím překvapením hezky, a nemusí to být ani o svácích, o
0: Vánocích.
1: A přesto nepotěší, víte. Mýho bratrance Káru si takhle zavolal jeho šéf a povídá mu, soudruhu, máš rád teplý pivo? A on pál, no, to teda nemám. A on pál, a máš rád přeplněný plovárně? Moje to teprve ne. A šéf povídá, tak myslím, že tě příjemně překvapím, já jsem ti dovolenou přeložil na prosinec.
0: Že bratranec byl šokován, že?
1: No, toho šoklo.
0: No jistě, to je právě, že někdy opravdu i hezký překvapení se mění v šok.
1: No.
0: To například takhle v nemocnici na ambulanci přivezli dva pacienty současně a jak tak leží na chodbě na těch...
1: Márách? Ne, márách.
0: Na těch nosítkách, jo, tak jeden povídá tomu druhému, co se vám stalo? A ten druhý povídá, ale já jsem dostal zprávu, že má moje žena doma milence, jo, tak jsem letěl domů a ona tam byla sama. A to mě tak rozuřilo, že jsem popadl ledničku, nevím proč, a vyhodil jsem ji z okna a dostal jsem infarkt. A co vy? A ten druhý povídá, já jsem byl v té ledničce.
3: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
2: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu Motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
1: Aha. Pane brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně poctivě?
2: Já jsem měl kolikrát možnost. Já třeba například v 5. třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
1: Čili už od dětství v panu brašnáři byl takový smysl pro poctivost.
2: Já jsem tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl. A potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný. A oni mi akorát za to pověsili. Na nástěnku.
1: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
2: Tak, tadyhle to je naše třída.
1: Já ukážu.
2: Ještě z obecný, tam na krajíčku.
1: A vy jste, kde?
2: Vedle na krajíčku.
1: Ano, vedle věže.
2: No. A kde je nás učitel? Měl soudruh učitel Plech.
1: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
2: Ne, on už neučí.
1: Je asi v důchodu, ne?
2: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně.
1: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
2: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo. A ta se mi strašně líbila.
1: To znám, to se takhle otočilo a padal
2: jsem. No a tu jsem taky neukrad.
1: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina. Má své chyby. Ale jedno je jisté. Nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane brašnáři, já vám děkuji.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
2: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
2: Úplně.
1: Počkej, tady jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
2: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
2: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
2: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
2: No tak.
1: Ježiš, co zase?
3: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
2: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
2: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám. Víte? Chlípník jeden. Z prsta. Uf. Víte?
1: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou. Rozumíte, že vy jste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
4: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
2: Takhle.
1: Co vy na to?
2: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
4: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
2: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykurýruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými si jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
0: To 101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že ji má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že ji má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako? Na jakou nám říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo. Doma takhle přísně jsem neřekl, hele, děti. Jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sloninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo tatínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu. Ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdá se, že už jsme všichni pohromadě. Ještě, a my nejsme. A jo, pojďte. To je profesor Vondruška. Ten nám tu ještě chyběl. Můžeme tedy zahájit náš osvětový večer, který bude tentokrát plně věnován hudební tvorbě Járy Cimrmana. Myslím, že nejvhodnější bude, když začneme citátem ze vzpomínkové knihy vídeňského herce Klause Vogla z knihy nazvané Stránky vyrvané osudu. Prosím pana profesora Smoljaka.
2: Klaus Vogel, Stránky vyrvané osudu. Když vídeňská operetní scéna Teatr an der Wien oprašovala po divadelních prázdninách svůj repertoár, tu u jedné odpolední zkoušce přistoupila k dirigentu Schmelingovi herečka Marlene Jelinková s prosbou, zda by se mohl podívat na její děcko. Dirigent vyšel s herečkou na zadní dvorek, kde mezi poskládanými kulisami seděl v kočárku asi půlroční chlapeček. Krásné dítě, řekl dirigent Schmeling. Avšak Marlene Jelinková přiložila prst k ústům a řekla: poslouchejte. Tu teprve si dirigent všiml, že dítě má v ručičce klacík, kterým ťuká do zrezivělých blatníků kočárku. Upoutáno na kožených řemíncích vyklánilo se z kočárku tak, aby mohlo rozeznít hned levý přední, hned pravý zadní blatníček. Někdy zazvonilo také o spirálu péra. Neuvěřitelné. Vydechl po chvíli dirigent Schmeling. To dítě hraje melodii. Nebylo pochyb. Chlapec, sotva odrostlý matčinu prsu, hrál nápěv staré rakouské písně Žebráci z Vídně žijí tak bídně. O ním dítětem byl Jára Cimrman.
1: Děkuji kolegovi Smoljakovi. Taková maličkost, přátelé, ptal jsem se u šatny namátkou několika z vás, co jim vlastně jméno Cimrman říká, abychom věděli, jestli ta naše 30-letá práce měla vůbec smysl. No, tak myslím, že měla. Jeden divák odpověděl, že Cimrman byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, třetí za průkopníka aviatiky, tvrdil dokonce, to jsme sami nevěděli, že... Ale možná, že to je pravda, že Cimrman prý na letounu vlastní konstrukce přeletěl i Žižkov. Nejprve prý udělal nad Žižkovem kruh a pak nad ním udělal kříž. A čtvrtý divák, ten ho považoval za filozofa. No tak všichni měli pravdu. Ono se totiž v Cimrmanově případě dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by plodně nezasáhl. Položme si však, přátelé, takovouhle otázku.
3: Prosím. Promiňte, že vás ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že bychom měli asi divákům vysvětlit, proč jsem oblečen jinak než ostatní pánové.
1: No já nevím, no. Když myslíte, že to je nutné,
3: tak... Tak jiný oblek mám proto, že v druhé půli pořadu budu dirigovat operu.

0: chtěl jsem říci, položme si takovouhle otázku. Zná světová veřejnost, nebo nebuďme neskromní, zná evropská veřejnost, a buďme ještě skromnější, zná česká veřejnost, a ještě dál, zná Cimrmanova Praha, Cimrmanova vnitřní Praha, tedy Praha 1. Aspoň jedno jediné jeho hudební dílo nezná. Tady musíme vzít část viny i na sebe, poněvadž my jsme o jeho vkladu do pokladnice hudby vážné hovořili dosti sporadicky. Dnešním představením chceme tento dluh splatit tady na Trojce. Cimrmanův hudební talent se pro...
1: Pane doktore, promiňte, že vás ještě jednou ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že jsem to prvé neřekl asi dost jasně.
0: Mně to taky přišlo takový.
1: Já vím, že jakožto dirigent operního představení bych měl mít na sobě večerní úbor, to je frak.
0: Já myslím, že už je nám to s tím oblečením jasné a že už se k tomu nebudeme, nedej bože, vracet. Cimrmanův hudební talent se projevil, jak o tom svědčí ona příhoda s kočárkem, již v raném dětství. Je škoda, že matka považovala chlapcovo výrazné hudební nadání jen za jakousi roztomilost a nijak je nerozvíjela. O tom, jak silný to byl talent, svědčí skutečnost, že dítě, ponecháno samo sobě, ukájelo svůj hudební put na předmětech, které mělo kolem sebe. Na takových předmětech, jako jsou žehličky, konve, příbory,
2: káva,
0: limonáda, co? Tuhle fantu bych si vzal třeba. Děkuju. Příbory,
2: 15.30,
0: co? 15.30. Potom mám to dám, já teď přednáším. Jsou hrnky, hlavně hrnky také, skleničky, samozřejmě, jděte pryč. Cože?
2: 15.30 potřeba.
0: Promiňte, budu muset zaplatit. To je 50 korun. 50 korun nevadí. No tak mi to dáte potom. Potom mi to dáte. No a už děkuji. Tak prostě toto dítě hrálo na všechno, co jen trochu znělo. Někdy i na stvrdlý chléb. A toto dítě přišlo ve svých 5 letech na vlastní velice originální způsob grafického záznamu hudby. Ale v této chvíli už bych raději předal slovo doktoru Bořivoji Pencovi, protože ten toto téma, myslím, velice pěkně zpracoval.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná, šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustra byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním tří profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Já jsem tuhle dostala takový roztomilý dopis.
2: Ano?
1: Kdybyste dovolil, tak já bych ho tady přečetla.
2: Tady? No, když jinak nedáte. Jo. Co to máte?
1: No ten dopis. Aha. No. Tak, milý je B a VD.
2: Co to je?
1: No, to jsou zkratky, no, teda vím, naše iniciály. No, milý je B.
2: A jo, je B a VD, to jsme my dva jako živí. No.
1: Milý je B.
2: Člověk už má totiž z těch zkratek takový zmatek, že nepozná vlastní monogram.
1: No. Milý je B a VD.
2: U nás v mlékárně vyvěšou dokonce ve zkratkách takový cedulky, co mají ten den dobrýho na skladě. No, třeba smet kešlech. Smetana kešleha, no.
1: Milý je B a VD.
2: Tam tuhle šel a tam stál kamarád před tou mlékárnou a slabikoval si TV a ROH, televize a revoluční odborové hnutí.
1: Zřejmě pozvánku na nějakou přednášku, že?
2: Ne, Tvaroh tam měli na to.

0: mě to je jedno, já ten dopis znám, mě to nebaví.
1: Ne, ne, přečtěte ho, my jsme všichni napnutí jak šandy, přečtěte ho, no, buďte hodná holčička, no.
0: Milý
1: je. Já vám přijdu v sobotu nanosit uhlí.
0: Milý je, be, a ve...
1: Jestli máte vinej sklep, nanosím i víno. Tak štěte, no.
0: Milý je, be... A vede.
1: To jsme my dva.
0: No, jmenuji se Káťa Donátová a přátelím se s Venoušem Králem. Nahráváme si spolu vaše pořady a pak to zkoušíme po vás. Rádi bychom uváděli v televizi.

0: Ale to asi nejde, nep nás neznají. Vaše Káťa, 7. třída ZDŠ.
1: To je opravdu roztomilý, to vám závidím.
0: Já jsem si myslela, co ty dvě děcka pozvat sem.
1: Co to?
0: Pozvat ty dvě děcka sem.
1: Sem, jako no. Na co?
0: No na co, no přenést na ně naše zkušenosti.
1: Ale kolegyně, vy si vážně myslíte, že se dají zkušenosti přenášet, že no se dají předávat? Kdyby to šlo, tak už se dávno nikdo nežení a nevdává. Helejte se, sedněte si v plavkách do vosího hnízda.
0: No, zase já, jo.
1: A pak mě předejte tu zkušenost. My si spolu o tom můžeme potom popovídat, no. Můžeme si na to hačnout, teda já, vy spíš poškodíte. A vy mě na nejvejš dáte radu, ano. Abych se vždycky mrknul, do čeho si sedám.
0: No ano, no dám vám radu, ale radu vyvírající ze zkušenosti, a to je na tomto podstatný. Helejte, u nás v ulici je nějakej nevrla. No, je to starší, zkušený pán. A ten jednou takhle šel do hospody, dal si pivo, upil doušek, už byl mezi dveřma a křik skrz ně, zelený nahoru. Pak si dal zase pivo, zase doušek, a už byl zase mezi těma dveřma a volal, zelený nahoru. A když už to udělal po třetí, no tak ten výčepní povídá, poslyšte mě, do toho teda nic není, ale co to má být? A nevrla povídá, no co by bylo? Mám na starosti brigádníky, vysazujou stromky. Zelený nahoru!
1: To je podle vás předávání zkušeností, takhle, jo? Prosím vás.
0: To je předávání zkušeností, protože na metodě nezáleží.
1: Jo, takže může mít předávání zkušeností i písemnou formu, jo? No, i písemně se dají podle vás předávat zkušenosti.
0: No,
1: tak to mám pro vás tedy příklad z jedných italských lázní. Je? Tam takhle před sezónou nechal farář namalovat na dveře kostela nápis: Věřící, pomněte, že vstoupit do chrámu páně v šortkách a v tričku je stejný hřích, jako svést manželku bližního svého.
0: Je.
1: A hned na druhý den tam někdo připsal: Zkusil jsem obojí, nedá se to srovnat.
0: No.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.